Kvartet kontra odsvirao je gudački kvartet u F-molu Nilsa Wilhelma Gela. I za kraj Carmen Fantasia za violinu i klavir Franca Waksmana. Violinu svira Sergej Hačatrjan, a klavir Vladimir Hačatrjan.